Třeba se vidí u kapí i jí poděte šavadí. Vypíru on sa a srgoše a mareu avanteva nátpe norte pí uňa depe zúze garu. Uvo týme me tente ide rere se kapá. Umí rosa puta i tej podia i páve okupe. Kaun tam, bájo, i bojí ako vyrojí. Mamanga poka poka. Mi tungu sunei poli. Rewi, ah, mantea nátea.